ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: KSK. Už ste to počuli? V Terne máme rajo maslo čerstvé za 1,49 eur a veľkopopovický kozel pivo za 59 centov. Terno.
1: Ty miluješ tanečné hity. My ti ich hráme.

si kolem, ty si jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavou.